Hezký večer, milé posluchačky a milí posluchači. Vítám vás u dalšího vydání Rádia Tráťák, magazínu pro českou komunitu nejen ve Vídni a zároveň také ORF podcastu Češi. Dnes se společně vydáme do Slovanské besedy, kde nedávno přednášel signatář Charty 77 a publicista Přemysl Janýr o etice. Od mikrofonu vás zdraví Pavla Rašnerová. Přeji vám příjemný poslech. Proč nekradeš? Zamyšlení nad lidskou etikou. Tak zněl název přednášky Přemysla Janýra, kterou jsem navštívila ve Vídni v rámci setkání spolku Alumni CZ Austria. Janýr se tématem etiky zabývá dlouhodobě a jak sám říká, impulzem pro něj byly situace, kdy si lidé přestávali uvědomovat i samotnou podstatu krádeže. Ve své úvaze proto otevřel otázky morálky, identity i vztahu mezi našimi a cizími a své myšlenky doplnil.

0: Měl konkrétními příklady z každodenního života. Poté následovala živá diskuze s publikem. Na úvod našeho rozhovoru jsem se Přemysla Janýra zeptala, co ho k tomuto tématu vlastně přivedlo.
1: No tak já jsem uváděl takovýhle příklad toho, když jsem šel vrátit do obchodu nespotřebovaný materiál a ta paní v informacích mi říkala, jo, ale to si musíte teď za to něco vybrat jinýho. Ve stejném obchodě mi v Rakousku řeknou, hele, vemte si toho víc a co nespotřebujete, vrátíte, že jo. No tak jsem nějaký hlouposti, jsem prostě pár jsem si jich tam vybral. Ona mi říká, ale to vám ten zbytek propadne. A já jsem jí na to říkal, no jo, no o to jste mě okradli. Naježila se celá, jak jsme vás okradli. Jsem jí říkal, no prodáváte něco, co já už jsem zaplatil. Nesedí vám kasa. Tak o tom chvíli přemýšlela a napsala mi dobropis. Výjimečně říkala, výjimečně mě neokradli. To byl jeden příklad toho, když ty lidi si vůbec neuvědomují tyhle ty vztahy. A druhý byl městský soud v Praze, kdy soudce odsoudil obžalovaného za to, že si vybral z bankomatu víc peněz, než kolik měl na kontě, na účtu. A že tím nikdy žádná škoda nevznikla, protože bance tím pádem vznikla pohledávka ve stejné výši. Že naopak z toho banka bude profitovat, protože ho bude účtovat zatraceně vysoký úroky za to, než to zase dostane zpátky. Že jo? To pro toho soudce bylo příliš odtažitý argumenty. Prostě odešel s bankovkama, který mu nepatří, tak to je tak, že je ukrad. Konec. Jo? A když se vám takovéhle zkušenosti trošku začnou hromadit opakovaně, tak nad tím začnete uvažovat a začnete mít pocit, že tady něco chybí.
0: Právě podobné zkušenosti podle Přemysla Janýra ukazují, že společnost často ztrácí cit pro základní principy spravedlnosti a odpovědnosti. A od konkrétních příkladů z běžného života se tak v přednášce dostal i k širším úvahám o původu lidské morálky a etického uvažování.
1: Moje filozofie nebo moje teorie k tomu je, že máme etické myšlení, že to není žádný vynález filozofů nebo nějakých myslitelů nebo něco, že to jsou věci, které máme vrozený, které pocházejí z těch 100 000 let žití v tlupách, v malých tlupách a že jsou funkční, jo? Že tou funkcí je přežití a reprodukce tlupy. A ta předpokládá, tohle to předpokládá zcela pragmaticky, prakticky, to předpokládá nějaký pravidla, který v té tlupě musí platit, aby si udržela kohezi a aby přežívala a aby byla schopná reprodukce. Jo, takže velmi nemám rád německou metafyziku v tomhle směru, která prostě konstruuje ze slov a jejich spojení a nevím, co konstruuje nějaký takový systémy, který musíte jako velice se na tom soustředit, abyste pochopila, co má ten filozof zrovna na mysli a tak dále, ale že to jsou úplně praktický, pragmatický zásady toho přežití a reprodukce tlupy nebo společenství, to je podle mě ta podstata.
0: Na otázku, jak spolu souvisí etika a lidské štěstí, odpověděl Přemysl Janýr návratem k původnímu významu tohoto pojmu.
1: Etika v tom původním slova smyslu, v tom řeckém slova smyslu, byla naukou o tom, jak dosáhnout štěstí. Ale ta řecká představa štěstí neměla nic společného s loterií. To bylo štěstí v dosažení dokonalosti. Jo, arete, všestranný dokonalosti, fyzický, intelektuální, mravní, občanský, vojenský, dosažení mnohostranný dokonalosti a to bylo považované za to, že je člověk šťastný, když dosáhne

0: svojí vlastní dokonalosti.
1: Jedním z dalších témat byla otázka identity a přirozeného rozdělování světa na naše a cizí, které podle Janíra člověka provází už od pradávna.
0: To máme naprosto zažitý samozřejmě. Samozřejmě vnímáte, velice dobře rozlišujete, koho považujete za naše a koho považujete za cizí. Že jo? To je z toho života, z těch 100 000 let života v tlupě, to je prostě samozřejmý. Že jo? Tam to nehraje naprosto žádnou roli, tam prostě mluvit o identitě je úplně zbytečný, protože to je předkové, příbuzenství, bohové, technologie, jazyk, region. To všechno prostě, to je jedna tlupa, to jsme všechno my. Téma identity nedává žádný smysl, jo? To je prostě si do té míry samozřejmá. A teprve s novověkem, nebo já bych viděl ten první příklad už, nebo první, o kterém vím, už v tom starověku, když ten Arminius Germán, který vedl germánský sbory římského vojska, a tudíž Říman, a rozhodnul se pro svoji původní germánskou identitu a stal se z něj vůdce germánských kmenů, který ty legie rozprášil, ke kterým sám patřil. Já to vidím jako první příklad, kdy se identita stává něco, co si můžeme zvolit, nebo podléhá rozhodnutí našemu. Jo? A s novověkem a s osvícenstvím prostě těchto z těch identitárních znaků a identitárních rozlišení volitelných, myslím. Jo? To, jestli jsme muž nebo žena, nebo jestli mluvíme tímhle jazykem, nebo jsme se narodili tamhle, nebo v téhle vrstvě, to neovlivníme, nebo na tom nic nezměníme, ale celá řada těch věcí, kde si tu identitu vybíráme, názory, politické strany, postoje k něčemu a tak dál. To jsou všechno věci, kde pořád tribálně vnímáme ty, se kterými si rozumíme, se kterými se ohlasíme jako naše, a ty, který mají na to opačný názor, vnímáme jako cizí. Že jo? Tadle tribální potřeba, ta prostě v nás je zakořeněná. Ale podle kritérií, které jsou volitelné. Já si můžu v podstatě zvolit, jestli budu, já nevím, pro centralizaci nebo autonomii, si můžu zvolit, jestli budu pro republiku nebo pro monarchii, si můžu zvolit, jestli budu pro změnu anebo tradici. Jo, to je prostě celá řada těchto těch věcí, které se objevují v tom novověku a kde se identita stává volitelná nebo věcí rozhodnutí. A my to ale pořád vnímáme tím způsobem jako ty kmeny nebo ty tlupy, prostě naši a cizí. A tyhle velké společnosti, anonymní společenství, ty nemají žádný obranný mechanismy proti tomu, aby se tyhle ty identitární spory nebo tyhle ty identitární konflikty je nějak umírňovat nebo nějakým způsobem zvládat, obrušovat jim ostří. Prostě to je neomezený, to prostě jenom dochází tady k polarizacím podél všech možných dalších a dalších linií. No.
1: Řeč přišla také na současnou společnost, svobodu a proměnu toho, co dnes podle Přemysla Janíra považujeme za demokratické prostředí.
0: Já jsem byl za toho socialistického režimu, jako jsem patřil k těm disidentům, kteří byli velice proti tomu, velice kritický k němu. A dneska, když se na to dívám zpětně, tak to vidím ještě jako úžasnou klidnou dobu ve srovnání s tím, co je teď. To jako ta totalita mezi tím nabrala úplně jiný rozměry. Teď mluvím o Západu. A Západ je prostě to, co pochází z téhle evropské křesťanské nebo judeokřesťanské kultury. To znamená včetně Spojených států a včetně Izraele a včetně Austrálie a Kanady a tohle, to jsou všecko prostě děti nebo potomci z této naší evropské kultury. Ale když chcete opravdu nějaký takovýhle příklad, dostatečně výmluvný, tak Evropská unie zavedla sankce proti občanům, konkrétním občanům. A jeden z nich, jenom to, že zrovna ten je ten nejznámější z nich, Jacques Bot, je švýcarský vojenský analytik, velice kritický, nebo prostě kritický, to je nepodstatný, ale velice otevřeně popisující víceméně fakta. A Evropská unie ho dala na sankční listinu, což znamená, že mu odepřeli přístup k jeho penězům, znemožnili mu, aby mohl cestovat ze země do země, jsou trestní ty, kteří mu pomůžou, a to všechno je věc, pro kterou neexistuje žádný právní základ. Proti každému rozhodnutí nějakého úřadu máte možnost opravných prostředků, že odvolání nebo dovolání nebo stížnost nebo něco takového. U každého rozhodnutí v každém případě musíte být vy vyslechnutá nebo prostě k tomu mít příležitost k tomu zajmout stanovisko. Tohle prostě přestalo. Jo? On je, a to jsou asi čtyři, myslím, v té Evropské unii na tom takhle postižený, on se to dozví z tisku a z toho, že nemůže na své peníze, nikdo s ním o tom nemluví. Ty argumenty, které má, to zdůvodňují, jsou falešný, objektivně falešný, nemyslím teď, že bych je já považoval za falešný, ale prostě nepravdivý. A nemá žádnou možnost nějakého odvolání, dovolání, někomu to vysvětlovat, s někým o tom mluvit, dožadovat se něčeho a tak dál. Nic. Za těch komoušů ještě to konec konců, ta represe nakonec musela probíhat normálním soudem. Že jo? A když pomineme, já nevím, jejich zaujatost, nebo, a ne vždycky ještě k tomu, protože se taky vyskytovaly případy, kdy ten soud dal zapravdu tomu obviněvanému, obviněnému, nebo mu dal podstatně mírnější než navrhovaný trest. Ale to všecko ještě mělo jakýsi právní základ. Tohle, to, co teď dělají se sankcemi proti občanům vybraným, to je bez právního základu, bez legální procedury, bez legálních možností obrany. To je tak totální porušení lidských práv a všech těch vyjmenovaných svobod, který za komunistů neexistovalo. To je jenom takový jeden příklad, který můžu uvést.

0: Po krátké hudební pauze se vracíme k dnešnímu tématu lidské etiky. Tentokrát už ale dáme prostor reflexi jedné z účastnic, historičky a pedagožky Heleny Klein-Vatryčové, která se zaměřila především na myšlenku štěstí a seberealizace, již přednášce Přemysla Janýra zazněla.
1: Já jsem si z přednášky odnesla velmi mnoho a především proto, že já se taky zabývám trošku filozofií. A velmi mě se líbilo to o tom štěstí člověka. A tam byla právě ta myšlenka, že štěstí člověk může dosáhnout, když se sám seberealizuje. Když najde nějak cestu k sobě a dělá si třeba nějaké koníčky, svoje hobby a má v sobě pocit radosti, že něčeho dosáhl. A to si myslím, že je velmi důležité v životě. To bylo vedle mnoho dalších myšlenek, které se mně taky líbily od pana Přemysla Janýra, kterého si velmi vážím.
0: Dalším z oslovených posluchačů byl Robert Beck, který zdůraznil především význam soužití a vzájemného porozumění, o kterém během večera několikrát padla řeč.
2: Mě to zaujalo od začátku. Všechno. Já jsem filozof trochu. No. Každý chemik je trochu filozof. A znám pana Janýra už velmi dlouho. On už si na mě asi nepamatuje, ale měl bych velký zájem se taky s ním jednou setkat a všechno probrat trochu pomaleji.
3: A třeba nějaká myšlenka, nebo třeba nějaké to období, nebo téma, co vás...
2: No, to soužití, o kterém tak často tady mluví, to je velmi důležité dnes.
0: Svůj pohled na přednášku nabídla také Věra Gregorová, předsedkyně spolku České srdce, která upozornila na propojení historických souvislostí se současným děním v Evropě i ve světě a na otázky, které podle ní stojí za hlubší zamyšlení.
4: Já bych řekla hodně věcí zajímavé a jsou historicky taky vysvětlitelné a jsou velmi navázané na současnost. Myslím, že to stojí za to, aby člověk přemýšlel. Jsou jisté rozhodnutí, které taky záleží na nás. Oslovilo se, že fakticky teď v Evropě máme dost ambivalentní postoj k tomu, co se děje ve světě. Co se neoslovilo dneska, je vlastně Čína, Indie, to jsou taky výrazné státy, které mají svoje vlastní pojmy. Když člověk myslí na to, kolik lidí tam žije, tak je to přece jenom zajímavé se taky podívat, jak tam je úspěch těch jejich států, nebo toho soužití, nebo co jsou ty problémy tam, protože samozřejmě tam taky je multietnika. Jeden problém v Evropě je, že se nemůžou dohodnout, ale to je taky multietnika, jistý pojmy kulturální, který jako v minulosti už vedli hodně k válkám. A je obava, když přijde něco, které jako potlačí Evropu v ekonomickém výkonu, v kulturálním výkonu, ve vědě. A to se jako teď ukazuje, že i jiné systémy jsou schopny k tomu. Hlavně nahlížím na Čínu, ne? Která jako má úspěchy ve všech oblastech, kterými měříme výkony státu. Takže jo, mým stáří nenahlížím velmi optimisticky na budoucnost, protože v okamžiku vidíme, že v Evropě jako není jeden hlas, který by bránil situaci nebo postoj a to zakořenění v demokracii. Tak to by bylo v okamžiku jako ta myšlenka, která mi tady trošičku chyběla, že sice charakteristiky jsou sice tam taky. A otázka, když se mluvilo o těch psychopatických osobnostech, tak je vidím jako taky v, řekneme, na východu. A sice velmi silně, protože sledujeme v novinách jenom, že zase nějaký generály byly odstraněny, řekneme tak. ta přednáška mě dala hodně co k zamýšlení. A já odbírám ten disput a teď jisté věci si ještě načtu.
0: Závěrečné slovo patřilo Pavlu Pachtovi, předsedovi spolku Alumni CZ Austria, který přednášku shrnul jako relevantní a podnětné připomenutí významu etiky v dnešní společnosti.
5: Co jsem si z dnešní přednášky odnesl, no, že to je velice zajímavé téma, že to je téma, které je aktuální a současně ale, že je dobré se na tu etiku někdy zamyslet a nad těmi mravy, s čím to všechno souvisí a podobně, takže myslím si, že jsem si v tomhle odnesl hodně a moc rád si potom ten podkladový materiál k tomu, který nám pan Janý slíbil, že je na webu, tak si to moc rád prostuduju.
3: Třeba nějaká konkrétní myšlenka nebo nějaké to konkrétní téma, třeba co tak, kterého jste se trochu chvíl třeba zastavil?
5: No, mě trošku zaujaly ty psychopati v politice a vůbec jejich vztah k morálce. Nakonec bohužel stále častěji vidíme dneska ve světě. Víte, já jsem se trošičku připravoval na tu přednášku a narazil jsem na jeden článek, kde jeden pan profesor, který vyučuje etiku na lékařské fakultě, říkal, jak je to dneska obtížné ty mladé lidi vyučovat etice, když vlastně vrcholní politici a vrcholní lidé v kultuře, v umění jim vlastně dokazují, že je dobré lhát a dobré podvádět. A nedržet smlouvy a nedržet se mezinárodního práva a tak dále. Takže těch příkladů toho neetického jednání, které je odměněné, že je strašně mnoho. A on si kladl takovou otázku, jestli přesto máme pokračovat v té snaze. Jak tady bylo taky, myslím, jednou z účastnic řečeno, právě ve škole a při vzdělávání dětí trvat na nějakých těch základních etických principech. A ten pan profesor taky říkal, ano, nevzdávat to musíme, nic jiného nám nezbývá, takže držet se těch základních principů etiky a snažit se v té věci prostě s mladými lidmi pracovat. Osobně si ještě myslím jednu věc, kterou jsem se chtěl zeptat a nakonec jsem se nezeptal, co nám udělá s etikou umělá inteligence a jak etická bude umělá inteligence. Možná si to necháme na nějakou další přednášku.
0: Téma etiky, morálky a lidské identity otevřel ve Slovanské besedě ve Vídni publicista a někdejší disident Přemysl Janýr ve své přednášce Proč nekradeš? Úvahy o tom, proč dnes společnost stále obtížněji hledá společné hodnoty, doplnily také názory posluchačů a následná živá diskuze. A tímto se už pomalu dostáváme na konec dnešního dráťáku. Příště si nás můžete pustit zase v pondělí od 21. hodiny a 10. minuty tady na rádiu Burgenland. Pokud byste si toto vydání našeho českého magazínu rádi poslechli ještě jednou, najdete ho jako podcast ORF Češi na platformách ORF Sound, Spotify nebo Apple Podcasts. Příště na vás čeká literární téma se spisovatelkou Anou Beátou Háblovou, která přijala pozvání ke kulturnímu večeru s Michálem Stavaryčem. Přeji vám ještě příjemný večer a úspěšný týden. Od mikrofonu se s vámi srdečně loučí Pavla Rašnerová. Naslyšenou.